0: Na stanici Český rozhlas Dedur jsme vyslechli Svitu měšťák šlechticem Richarda Strause, tak jak ji hrála Německá komorní filharmonie z Brém, ve které v té době působila naše dnešní hostitelka Jana Švadlenková, solohornistka Symfonického orchestru Českého rozhlasu v této době, a dirigentem byl Pavo Jervy. Vy jste mluvila o těch starých nástrojích s velkým obdivem a o tom, že jste se dostala k možnosti hrát na Naturhornu, když jste studovala v Berlíně u Christiana Dahlmanna. Máte Naturhornu?
1: Ano, mám svoji Naturhornu. Pořídila jsem si ji po několika letech, co jsem si ji neustále půjčovala ze školy v Berlíně nebo od pana profesora. Tak vlastně v orchestru ve Štátskapele v Drážďanech hrál Maďar Ištván Vinče a on jednu doma měl, tak mi nabídl, jestli bych si ji nekoupila, takže za symbolickou částku vlastně mi tu Naturhornu prodal a dodnes vlastně na ní hraju a je to fajn. Ale musím říct, že to, jak jsem se na to naučila, byla velmi vtipná příhoda, protože jsem jednou přišla v Berlíně na hodinu k panu Dahlmannovi a on neustále telefonoval a byl celý vyděšený, tak jsem se ptala, co se děje, a on říkal, no měl jsem hrát příští týden v nějakou mši na staré nástroje a onemocnil mi ten druhý kolega, který hraje na Naturhornu, a já to teď jako nemám s kým hrát. A teď se zastavil, zadíval se na mě a já už jsem tušila, že něco bude prostě, že něco vymyslel. On říkal, ty víš co? Vytáhl ze skříně dva kufry plný těch kroužků, dal mi Naturhornu, dal mi noty, řekl, kde najdu nahrávku. Stručně opravdu jednu hodinu mi vysvětlil tu techniku krytí, to je vlastně, pracujete jenom pravou rukou v korpuse, tvoříte ty tóny, které nejsou falik v vodní řadě. A proběhl takzvaný rychlokurs, no a za týden už jsem s ním seděla na tom koncertě a hrála jsem s ním koncert. A tak vlastně to vzniklo a mě to tak fascinovalo, že se dá hrát i bez toho strojiva, že jsem u toho zůstala a vlastně dodnes se tím zabývám. Myslím si, že i způsob hry na tenhle přirozený lesní roh je trošku jiný. Je to o té uvolněnosti, přirozenosti, protože když se trošičku stáhnete nebo špatně dýcháte, tak to jenom kiksá, lezou z toho prostě strašidelné zvuky. A je to, myslím, velmi přínosné i pro to hraní na moderní hornu. Člověk se u toho tak uvolní a je to jako pro mě zpestření občas fajn. Právě na Naturhornu jsem se stala členkou v Čechách v orchestru Muzika Florea, který vede Marek Štrincl, a ráda bych vám s tímto orchestrem pustila od Jana Disma ze Zelenka vánoční mši.
0: Takže to bude Missa Nativitatis Domini D dur, Jana Disma ze Zelenky, hraje Muzika Florea, zpívají celá řada solistů a diriguje Marek Štrincl.

0: Na stanici Český rozhlas Dédor jsme vyslechli vánoční mši pro sóla komorní sbor a komorní orchestr Dédor Jana Dysma se Zelenky. Hrála muzika Florea, ve které na lesní roh, na natur lesní roh, na přirozený lesní roh hrála naše dnešní hostitelka Jana Švarlenková. Učinkovala tam celá řada vokálních solistů a dirigentem byl Marek Štrincl.
1: Další skladbou by byla má takzvaně srdeční záležitost. Byla by to pátá symfonie od Ilji Čajkovského, kterou jsme hráli se symfonickým orchestrem Českého rozhlasu a dirigoval pan Ondřej Lenárt. Když jsem vlastně nastoupila do orchestru, tak byl pan Lenárt šéf dirigentem a většina koncertů, které jsem s ním hrála, pro mě byly premiéry, to znamená, že jsem na té první horně ty skladby hrála poprvé. Asi málo kdo si to umí představit, ale na té první horně je takových pasáží, které jsou prostě strašně slyšet a když to člověk ještě nikdy nehrál a rovnou si to musí zahrát v skvělé kapele a pod taktovkou úžasného dirigenta, tak někdy jsem opravdu měla tu dušičku malinkou. Tenkrát pan Ondřej Lenárt před první zkouškou za mnou přišel, jestli bych nechtěla mu to solo zahrát, než bude ta první zkouška, protože ve volné větě je opravdu velké hornové solo. A on mě chtěl vlastně ušetřit toho stresu, který bych měla vlastně před všema těma kolegama, protože člověk nemá trému z publika, člověk má trému

začali umělecky výborně rozumět a prostě jsme si tu muziku užívali. Takže velká vzpomínka, hezká vzpomínka a Čajkovský, 5. symfonie, Symfonický orchestr Českého rozhlasu a Ondřej Lenárt.

0: Tak to byla pátá symfonie Petra Iliče Čajkovského v podání Symfonického orchestru Českého rozhlasu, který řídil Ondřej Lenárt, a na první horně byla Jana Švarlinková, u které jsme dnes s Českým rozhlasem D-dur na návštěvě. Máte krásné vzpomínky a spoustu krásných setkání muzikantských.
1: Je to tak, potkala jsem v životě spoustu úžasných lidí, a který vlastně měli na mě takový vliv, že ten můj život vždycky určitým směrem nasměrovali, a jsem za to moc ráda. Ty vzpomínky jsou hluboké a krásné.
0: Dívám se, že se chystáte končit starými nástroji.
1: Ano, máme tady Dvořákovo Novosvětskou. Je to symfonie velmi zprofanovaná. Bohužel už se to bere jako na běžícím páse, hraje to každý druhý orchestr, hraje se to na různých turistických koncertech, hraje se to v Japonsku na turné, prostě Dvořák a Deváta. Ale já jsem vybrala nahrávku v podání muziky Florey, kde toto hrajeme na dobové nástroje, to znamená romantické nástroje. U Lesních rohů to znamená, že už máme ventily, ale jsou to jenom F-horny, nejsou to ještě kombinované rohy, a já jsem dokonce získala shodou náhod od jednoho staršího pána z malého zborečku tento nástroj, který mu ležel doma, někde ho dostal kdysi před 80 lety a opravdu hraje fantasticky ta horna. A chtěla bych posluchače trošku upozornit, že neuslyší takovýto klasický tu devátou toho Dvořáka. Hraje se to opravdu na dobové nástroje, které ne vždycky fungují tak, jak by člověk potřeboval. Takže někdy to zní trošičku jako přirozeněji, než třeba jsme teď zvyklí na ty moderní zvuky. Nicméně Marek Štrincl čaroval, kouzlil, dělal neuvěřitelné věci, vlastně vyprávěl nám k tomu ten příběh, jak to Dvořák psal, jak si to asi představoval. To téma první, jak mají ty lesní rohy, tak prý znamená mlč, buď ticho, mlč a buď ticho. To bylo ve chvíli, kdy ho nějaké děti rušily při té skladbě, takže tímhle způsobem on nás vlastně motivoval, a spousta těch frází třeba je trošičku neobvykle hraných, ale pro mě to byl fantastický zážitek a proto bych ráda se o něj s posluchačema podělila. Byl by to teda Antonín Dvořák, symfonie číslo 9 v podání muziky Florey pod vedením Marka Štrincla.
0: A součástí té muziky Florey je také Jana Švarlenková, u které jsme dnes byli na návštěvě. Paní Švarlenková, moc děkujem za krásný výběr a přeju, ať se všecko daří. Naschledanou.
1: Moc děkuji a přeji taky vše dobré. Naschledanou.

0: Dvořáková Novosvětská a soubor Muzika Florea s Markem Štrinclem uzavřeli dnešní návštěvu u solohornistky Symfonického orchestru Českého rozhlasu Jany Švadlenkové. Za Český rozhlas D-dur se od mikrofonu loučí Jana Vašatová. Naschledanou.
1: Český rozhlas D-dur. Klasická hudba v digitální kvalitě.

Ve všední dny v 19.30 vstupujeme na stanici D-dur do archivu redakce Vážné hudby a vybíráme vzdělávací komponované pořady z někdejších cyklů Dakápo, Posluchárna, Slovo o hudbě a dalších. Autory a titulky pořadů najdete na našem webu nebo na displeji svého DAB přijímače.

V dnešním závěrečném dílu Breviáře komorní hudby se spolu s Lukášem Horníkem podíváme do hudební minulosti s krédem, že jsou ohlédnutí, která nejsou na škodu.

0: Milí posluchači, zdá se, že Jiří Hlaváč přinesl do studia autentickou interpretaci, což mě, Jiří, překvapuje, protože myslím, že ty ses nevěnoval někdy interpretačně tomuto oboru. Na tebou řízené škole se ani nevyučuje stará hudba, takže k čemu vděčíme za tu příležitost?
1: Já si myslím, že to není ani žádné zpytování svědomí. Jsou to takové momenty, které v životě mnohdy ukáží další cestu. Já jsem jako dárkem dostal nahrávku hráče na violu da gamba Petra Wagnera a vynikajícího čembalisty Jacques'a Ocha. A protože pana Ocha znám, potkali jsme se při několika soutěžích a byla možnost si povídat též o tom ohromném spektru raně barokní tvorby, ale mimochodem Ocha je samozřejmě i hudbu 20. století. A pana Wagnera jsem vůbec neznal a v bukletu jsem si vyčetl, že vystudoval muzikologii na Královské univerzitě v Londýně a také na Karlově univerzitě v Praze. Tak mě to samozřejmě zaujalo. A když vzpomeneš dobře, tak první díl našeho breviáře otevíral americký klarinetista Eric Hopperich, rovněž hrající na autentické nástroje, a tam šlo tehdy o Mozartovu Grand Partitu. Takže mě to zaujalo s ohledem na to, že poslouchám komorní duo, které nepochybně plní veškeré požadavky dobovosti. Navíc ti hráči jsou nesmírně kvalitní oba dva. Intonování gambisty je naprosto bezchybné, sedmistrunný nástroj ovládat není snadné. A mně se navíc líbí i ta vyváženost zvuku, protože se tam neozývají u té violy da gamba žádné ty slepové tóny, takové ty přetaženosti smyčcem a tak dále. Je to velmi elegantní, je to velmi uhlazené, kultivované a přitom dle mého soudu hráčsky naprosto vyvážené, dokonalé hraní. Proto.
0: Proč na pražské AMU není katedra staré hudby?
1: Já bych řekl, že ta snaha tam samozřejmě opakovaně byla. My jsme na to téma mnohokrát mluvili s paní profesorkou Gejdre Lukšajte-Mrázkovou. Možná, že ta odpověď, aby byla ryze korektní, by měla stát takto. Výuková kapacita školy při stávajících 33 oborech je nafouknuta až k prasknutí. Nezatajím, když řeknu, že se mnohdy učí i v sobotu a v neděli. A do toho všeho osadit výuku staré hudby, to neznamená jenom jeden takzvaně vyvolený nástroj. To by znamenalo skutečně otevřít ten segment ze vším všudy, byť třeba tím prvním pilotním momentem by mohl být některý z klávesových či dechových nebo strunných nástrojů, ale jestliže uvažujeme o tom celku, pak je to skutečně v prvé řadě záležitost i kapacitních možností.
0: Vím o řadě našich kolegů, kteří o autentické interpretace ze zásady pochybují a nedávají žádnou budoucnost. Myslíš, že tato etapa už je za námi?
1: Lukáši, já se k té otázce rád vrátím, ale já bych teď nabídnul k poslechu fugu z první svity G-dur Charlese Dolleho, protože ono to tak trošku odpoví. Já se k tomu velmi rád vrátím.

0: Nože jak tato variace na fugovou formu z pera Charlesa Dolého, kde violončelo, tedy viola legamba, hrála dva hlasy z těch tří, jak nám pomohla odpovědět na otázku, jestli u nás už se autentická interpretace dostala na světlo boží?
1: Lukáši, já si myslím, že pokud se těm, kteří jsou stále ještě skeptičtí a nemají důvěru, pokud se jim podaří to, co já jsem zažil tím živým setkáním s Erikem Hoprichem, když jsem viděl, jak tento člověk hraje na 3-4 klapkové klarinety, zvládá ty nejtěžší technické pasáže bez sebe menšího problému, modeluje zvuk velmi krásně v tom dynamickém spektru, co mu ten nástroj dovolí. Navíc má v sobě zvláštní druh výrazu, který je, já bych řekl, velmi ušlechtilý, je velmi kultivovaný ve zvuku, ve volbě temp je naprosto uvážlivý, není to ta rovina nějaké striktní krkolomné virtuozity a přitom to sleduje tu linku hudebního zápisu naprosto věrohodně, tak pro mě je toto setkání naprosto přesvědčivé a opomenu i to, že jsem v minulosti slyšel x kreací, kde jsem se jako posluchač skutečně ošíval, protože to distonovalo. Bohužel distonovalo i v unizonech, takže argument, že se nepoužívá temperované ladění, tady neobstojí. Unizono je unizono. A další moment, na mě to velmi často působilo dojmem chaotickým a mnohdy i hráčského neumětelství. Takže je-li toto nastavena laťka pro tuto míru mistrovství, pak jsem přesvědčen, že to je srovnatelné s jakoukoliv soudobou kreací, že to je plnohodnotné umění a že zasluhuje maximální míru pozornosti a také respektu a že sebemenší despekt není na místě.
0: Navíc myslím, že ta autentická interpretace měla velký vliv i na klasicky hrající ansámbly. Najednou jakoby se zreálnila tempa, která se třeba volí v menuetech, kdy si se hrály menuety strašně pomalu. Najednou ti autentičtí hráči objevili, že je to prostě taneční hudba. Začíná se více uvažovat o frázování, o koncích frází, o modelování melodické linky a tak dále. A myslím, že vůbec se jakoby zpřesnila kultura rytmická, že se víc hledí na přesnost, na souhru a tak dále. Myslím, že na to mají vliv nahrávky Gardinerovi a Hogwoodovi a ty Pinokovi a tyto špičkové, ale že se to přeneslo i do toho běžného provozu koncertního.
1: Tam je zajímavé, Lukáši, to, co jsi teď jmenoval, jak si tu rovinu de facto symfonického projevu v případě těch dvou dirigentů, tak vlastně tady u nás zatím tato ambice není mezi dirigenty. Je to trošku upozaděno, ale neříkám, že je to věci na škodu a neříkám, že je to jaksi anomálie. Je to normální stav. Možná, že se v plejádě mladých dirigentů objeví lidé, kteří naopak půjdou v těch intencích i v rovině symfonického repertoáru a že se taky dočkáme řady překvapení. Mimochodem za touto báječnou nahrávkou, kterou posloucháme, takže hráč na violu da gamba Petr Wagner, čembalista Jacques Och, tak za touto nahrávkou je u režie ukryt Jaroslav Krček. A natáčelo se v Praze. Mimochodem jde o premiérové snímky v celosvětovém kontextu. A já se teď zaměřím na pokračování v té řadě svit Charlese Dolého. Ze druhé svity vám nabídnu poslechu fantazii.

0: Vznikl tady jakýsi zmatek v pojmech, protože občas říkáme, myslím, že i já jsem toho použil, toho rčení, toho termínu, tradičně hrající ansámbly, což tím myslíme takovou tu romantickou, klasickou tradici. Přitom tato tradice autentické interpretace je jakoby mnohem starší, ale přitom ji vnímáme stále ještě jako novátorskou. Udělej v tom pořádek, prosím.
1: Lukáši, já ctím zásadu, aby byl člověk u mikrofonu vždy stoprocentně pravdivým. Takže mohu říci, pro mě ten svět takzvaně autentické interpretace byl uzavřen až do toho setkání s Heprichem a to bylo zhruba před rokem. Mm-hmm. Samozřejmě, že jsem věděl, čemu se věnuje Pavel Klikár, že jsem věděl o Rožmberské kapele, že jsem věděl i o určité pouti historii panem profesorem Ladislavem Vachulkou a tak dál. Ale nějaké ucelené názorové spektrum jsem nepochybně neměl. A abych se vrátil k té otázce. Samozřejmě, že oproti tomu jsem měl velmi slušnou informaci o například vývojové linii českých filharmoniků od těch samotných počátků k prvnímu Talichovskému zlomu, v čem se odehrávala potom ta další fáze za účasti Karla Ančerla, co Václav Neumann a mohu pokračovat. Tak tuto přesnou informaci z hlediska historické či historicky poučené interpretace v sobě nenosím. Ale pro mě je podstatou, já už jsem to avizoval, jestliže jsou i u nás ansámbly, které se cíleně věnovaly jednomu úseku vývoje hudebního sdělení, ať už interpretace nebo kompozice, tak já už to samotné považuji za věrohodné, teď mám na mysli kolegium flautu dolce a tak dále, protože ti lidé věnovali své schopnosti, svoje úsilí a také erudici k tomu, aby hledali souvislosti, hledali vazby. Jestli se podařilo nebo nepodařilo, to mě věru nepřináleží, abych posoudil. Ale faktem je, že myslím, popravdě mohu říci, že i u nás byly osobnosti, které se věnovaly a věnují té historicky poučené interpretaci po desetiletí. Otázkou zní, jestli svět to zcela akceptuje, či nikoli.
0: Já myslím, že také otázka, o jakou autenticitu soubor usiluje. Tak může to být autenticita toho, co si představoval autor. Pokud autor, třeba Bach nebo jakýkoliv barokní skladatel, měl k dispozici falešně zpívající zpěváky, o tuto autenticitu asi nestojíme, že? Tehdy samozřejmě existovala personální unie autor a interpret, ale někdy to tak být nemuselo. A víme třeba dnes, když skladatel napíše skladbu, jak moc se liší první interpretace od jeho představ. A často interpret má pravdu, nikoli ten skladatel, který je někdy naivní v tempech, nereálný a tak dále.
1: Tady ti jenom doložím, že to není jen problém hudby, ale já jsem několikrát vyslechl názor vynikajících herců, kteří se věnují recitačním umění, kteří řekli, přednesy, umělecké přednesy autorů básní byly příšerné. Říkali, že výjimkou byl pan Seifert, ale vše ostatní zatratili.
0: Takže kterou autenticitu? A ještě je tu třetí autenticita vnímání. Posluchač barokní, který slyšel Bachovi Matoušovi Pašije, musel být fascinován obrovitostí toho ansámblu, dva sbory a dva orchestry, dvě kontinua, spousta solistů a tak dále. Když to slyšíme dnes v původním obsazení, no tak je to komorní hudba. Nemáme náhodou způsobit posluchači ten autentický zážitek tím, že všechno zmnožíme tak, jak to udělal Mendelssohn třeba.
1: A pak je samozřejmě i ten rozměr, řekněme, hudebně filozofický, který se odehrává jak na pódiu, tak v partéru. Ale k tomu bych se rád vrátil po sarabandě Charlese Dolého ze třetí svity A-dur pro violu a basso continuo.
0: Při ní bychom měli autenticky tančit. Smím prosit?
1: Jistě.

0: Ten problém, který jsme opustili před Doleho Sarabandou, se netýká jen interpretace, on se týká i posluchačů. Já teď předložím úsměvnou hypotetickou představu. Rád bych přijal pozvání na koncert, kde bude znít tato hudba v tomto provedení. V šatně bych dostal dobový kostým, bylo by mě nabídnuto dobové víno, nějaký zákusek, pohovořil bych o stávajících problémech politických, duchovních, možná náboženských a tak dál. A bez sebe menšího náznaku mé neurózy a neurotičnosti, s níž chodím po tomto světě, a myslím, že 99,9% obyvatel této planety, bych se posadil, nikam nespěchal a jaksi vroucím vnitřním rozpoložením bych poslouchal tuto nádhernou hudbu. Je to utopie?
1: Není, ale musel by si zvypnout mobil předtím. Myslím, že by na ten koncert přišli i mladí lidé. To se mi zdá jako velkolepý přínos autentické interpretace, že takové kolegium Marianum nebo muzika Florea kolem sebe schromažďuje mladé publikum. A tak se zdá, že ten dnešní pořad nebyl...
0: A víš, že tam figuruje Marek Štrincl a to je například absolvent naší fakulty.
1: Tak, gratuluji a zdá se, že ten dnešní pořad nebyl jen ohlédnutím, které nebylo na škodu, ale možná i pohledem vpřed.
0: Já doufám. Na závěr Carillon ze svity číslo 3 A dur Charlese Doleho hrají nám už známí interpreti Petr Wagner na violu a Jacques Och basso continuo.

0: Jeremiah Clark, trumpet tune pro trubku a varhany, hraje Hakan Hardenberger na varhany Simon Preston.
1: Klasika na dosah od 4 do 8 na stanici D-dur.
0: S Evou Hazdrovou Kopeckou
1: a Lukášem Hurníkem.

Gaetano Donizetti, árie Edgara z třetího dějství opery Lucie z Lammermooru. Zpívá Placido Domingo, Los Angeles Philharmonic Orchestra řídí Carlo Maria Giulini.

Francis Poulenc a pomalá, téměř mozartovská věta z koncertu pro dva klavíry a orchestr. Hrají sestry Labekovy, Bostonský symfonický orchestr, řídí Seiji Ozawa.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasika na dosah.
0: Každý všední den od 4 do 8. Jednou z nejoblíbenějších vět Beethovenových klavírních sonát je volná věta 8. patetické sonáty C-moll. Svou krásou si přímo řekla o to, aby se dočkala nejrozmanitějších úprav pro hlasy i nástroje a dokonce pronikla i do filmů či popkultury. Dlouho se věřilo, že Beethoven svou sonátu označil za patetickou sám. Dnes převládá názor, že to byl nápad Beethovenova vydavatele, s nímž se skladatel stotožnil. Daniel Barenboim hraje onu kouzelnou volnou větu z patetické sonáty C-moll 27-letého Ludwiga van Beethovena.

0: Klasika na dosah.
1: Na stanici Český rozhlas D-dur.
0: Dvořáková opera Jakobín vznikala na jeho poměry velmi dlouho. Od první črty k celku to bylo 6 let a několik let po premiéře Dvořák dílo, na němž mu velmi záleželo, ještě přepracoval. Děj nás vede na český venkov v konce 18. století, v době vrcholící revoluce ve Francii. Z ní se po letech domů vracejí Bohuš a jeho žena Julie. Právě jejich árie z druhého dějství krásně ukazuje, jak úzce Dvořák vnímal a propojil představu české vlasti a české hudby. V duetu My cizinou jsme bloudili se totiž Bohuš a Julie vyznávají z lásky k zemi i k české hudbě a tyto pojmy jim vlastně splývají v jedno. Zaspívají nám Václav Zítek a Marcela Machotková. Státní filharmonii Brno vede František Jílek.

Polyfonie je důmyslná kompoziční technika, v níž skladatel souběžně vede několik hlasů, z nichž každý má svou samostatnou melodickou linku s vlastním rytmem a dynamikou. Přesto, jako zázrakem, znějí všechny dohromady a společně vytvářejí vyšší celek. Vrcholným příkladem polyfonie jsou Bachovy fugy. Bohuslav Martinů, klavírní kvintet číslo 2, hraje Ivo Kahánek a Vihanovo kvarteto.

0: Klasika na dosah na stanici D-dur.
1: Pečlivý výběr skladeb, které vás zaujmou.
0: Se stručným komentářem.
1: Kdysi se ve hře na klavír utkali Ludwig van Beethoven a Johann Baptist Cramer, kteří byli oba pokládáni za jedny z nejlepších pianistů své doby. Souboj dopadl nerozhodně. Beethoven okouzlil expresivitou, Cramer dokonalou technikou. Však jí měl také na čem vycvičit. Sám napsal množství instruktivních skladeb a etýd. Toto je jedna z nich. Etýda číslo 2, E-moll, a s ní Petr Jiříkovský.

D-dur, vaše tónina. Ludwig van Beethoven, třetí věta, molto allegro, rondo, z koncertu pro klavír a orchestr číslo 2, B-dur, opus 19. Hraje Steven Lubin, Akademie staré hudby je řízena Christopherem Hogwoodem.

0: Klasika na dosah.
1: Skladby, které stojí za to poznat.
0: Josef Haydn, árie z opery L'Isolda di Zabiata, tedy Opuštěný ostrov, zpívá Thomas Quasthoff, freiburský barokní orchestr řídí Gottfried von der Goltz.

0: Klasika na dosah.
1: Zlatý fond klasické hudby. Ať žije král, vive le roi, ozve se za chvíli, tedy nikoli zpěvem, ale stejnojmenou drobnou instrumentální skladbičkou renesančního skladatele Josquena de Pré. Nejprve zvonky, pak totéž téma v dechových nástrojích, které se ještě několikrát objeví, i když zabalené ve veselých fanfárách. Josquenovu skladbu Vive le roi hraje katalánský Esperion 21 Jordiho Sabala.

Johann Sebastian Bach a árie Kommt ihr angefochten Sünder z kantáty číslo 30. Zpívá Magdalena Kožená, muziku Floreu řídí Marek Štrincl.

Wolfgang Amadeus Mozart, koncert pro klavír a orchestr číslo 20 D-moll. Druhá věta, romance. Hrají London Classical Players a solista Melvin Tan, řídí Roger Norrington.

0: Klasika na dosah od 4 do 8 na stanici D-dur.
1: S Evou Hazdorovou Kopeckou
0: a Lukášem Hurníkem.
1: Nino Rota, Valčík z filmu Kmotr. Hraje a diriguje André Rieu.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasika na dosah.
0: Každý všední den od 4 do 8. Náš další starý mistr, kterého uvádíme, se narodil v roce 1567 v Liberci, tedy Reichenbergu. Byl to nejen skladatel, ale také hudební teoretik a dokonce básník a spisovatel. Němec Christoph Demancius. Mimo jiné vytvořil první slovník hudebních pojmů v němčině. Působil v Lipsku, Žitavě a při Freiberské katedrále. My si z bohatého, leč jen zlomkovitě zachovaného díla tohoto Monteverdiho současníka poslechneme polský tanec a Galiardu. Demanciovi tance hraje Klemenčič Konsort.

Víte, v které české opeře zpívá se mimo jiné starostovi Šosákovi dělám opozici stále, agituji, kandiduji a tak dále a tak dále? To zpívá temperamentní, emancipovaná a energická Karolína, jedna ze dvou vdov, o nichž pojednává francouzská Malfiova konverzační komedie a podle ní pak Emanuelem Cinglem a Bedřichem Smetanou adaptovaná opera. Ona zmíněná árie Vdovy Karolíny je brilantním číslem, které mělo velký úspěch už při premiéře opery v roce 1874. Karolínou je teď sopranistka Lucie Kaňková, již doprovází Symfonický orchestr Českého rozhlasu s Markem Šedivým v čele.

0: Klasika na dosah.
1: Na stanici Český rozhlas D-dur.
0: Jean-Louis Marchand byl obdivuhodným čembalistou a varhaníkem. V čembalu prý konkuroval dokonce Françoise Couperinovi. Ve varhanách dosáhl obrovského úspěchu nejen tím, že už ve 14 letech zastával post hlavního varhaníka v katedrále v Nevers a později v několika dalších kostelích v Paříži, ale hlavně poté, co mu Ludvík 14. svěřil post dvorního varhaníka. Těžko říci, co je pravdy na tom, že ze strachu před přímou konfrontací s varhaními improvizacemi Johanna Sebastiana Bacha Marchand raději utekl. V každém případě pro královský nástroj zanechal fantastické kusy a toto je jeden z nich. Frédéric Desanclos hraje Marchandovu Fugu pro varhany.

0: Introdukce je úvodní hudba, která ve skladbě obvykle připravuje nástup hlavního tématu. Neočekáváme od ní, že by přinášela materiál, se kterým se bude dále pracovat. Navozuje atmosféru a pocit očekávání. Existují ale výjimečné případy, jako Čajkovského klavírní koncert bémol, kde introdukce obsahuje myšlenku, která se stane nejslavnější částí celé skladby.
1: Vždycky je osvěžující setkání s hudebním géniem. Teď přijměte pozvání k dalšímu. Toto je koncertní předhra Leonora Ludwiga van Beethovena. Gewandhaus Orchestr Lipsko, Kurt Mazur.

0: Klasika na dosah na stanici D-dur.
1: Pečlivý výběr skladeb, které vás zaujmou.
0: Se stručným komentářem.
1: Za nejzajímavější oblast skladatelského odkazu českého skladatele a významného hudebního pedagoga Václava Jana Tomáška považují dnešní interpreti písně a drobné klavírní kusy. Ostatně právě za ty sklízel Tomášek obdiv už za svého života v Praze první půle 19. století. Tyto své lyrické klavírní kusy nazval eklogami a ta, kterou právě uslyšíme, je v tónině F-dur a zahraje ji Milan Langer.

teď vrcholné baroko ve drážďanské podobě. Jan Dismas Zelenka a žalm Laudate Dominum. Zpívá Virgil Hartinger, ensemble Inegal řídí Adam Viktora.

Wolfgang Amadeus Mozart, Malá noční hudba, G-dur, Kechlův seznam 525, poslední věta, Rondo. Hrají Virtuosi di Praga.

Johann Sebastian Bach, třetí věta z koncertu pro klavír a orchestr číslo 3 D-dur. Hraje Glenn Gould, Columbia Symphony Orchestra řídí Vladimír Golšman.

0: Klasika na dosah.
1: Skladby, které stojí za to poznat. Teď se přeneseme do Německa první půle 19. století. Dva výteční klarinetisté, otec a syn Bermanovi, se přátelili s rodinou Mendelssohnových. Samozřejmě sdíleli především stejnou vášeň pro hudbu, ale ještě pro něco. Bermanovi dělali vynikající knedlíky, které zejména Felix Mendelssohn miloval. Kolem Vánoc roku 1832 pak došlo k tomu, že si přátelé jaksi vyměnili své umy. Bermanovi připravili Mendelssohnovi skvostný kulinářský zážitek a on pak na oplátku pro otce a syna zkomponoval dva koncertní kusy pro klarinet, basetový roh a klavír. Ten druhý je v tónině D-moll a teď nám ho zahrají Petr Schmindl, Pierre Pichler a Madoka Inouye.

Poslouchali jsme koncertní skladbu pro klarinet, basetový roh a klavír Felixa Mendelssohna Bartholdyho. Georg Friedrich Händel, čtvrtá část z koncerta Grossa a moll opus 6 číslo 4, The English Concert, řídí Trevor Pinnock.

Klíčovou osobností americké hudby 20. století byl Aaron Copland, který ve 30. letech velmi neotřele propojil jazz, neoklasicismus a prvky lidové hudby do mimořádně originální syntézy. V Paříži 20. let byl žákem Nadi Boulangerové, po návratu do Ameriky založil festival, vydavatelství, americkou skladatelskou alianci, dále komponoval a později mentoroval mnohé další kolegy, třeba Leonarda Bernsteina. Ze 135 děl Aarona Coplanda vybíráme kaubojský balet Rodeo z roku 1942 a část Hoedown z finální části jako esence všeho, co definuje tu typickou coplandovskou syntézu, o níž byla řeč. Londýnský festivalový orchestr řídí Ross Popel.

Josef Haydn, smyčcový kvartet D-dur, opus 64, číslo 5, Skřivánčí. První věta. Hraje Stamicovo kvarteto.

0: Klasika na dosah.
1: Zlatý fond klasické hudby. Zřejmě nejslavnější skladbou Joaquina Rossiniho je předehra k opeře Wilhelm Tell. Již napsal na Schillerův námět o švýcarském vlastenci. Mimochodem je to jediná z 39 Rossiniho oper, psaná ve stylu velké francouzské opery s mohutnou výpravou, početnými sbory a balety. Však také Wilhelma Tella složil v Paříži jako svou poslední operu. Pak se jako skladatel, hvězda tehdejší Evropy, odmlčel a během následujících 38 let téměř nekomponoval. Čestná výjimka, po 12-leté pauze vzniklo jeho skvostné Stabat Mater. My ale zůstaneme u zmíněného Wilhelma Tella a oné slavné předehry, která se otevírá volně, pomalu plyne a teprve poslední asi 3 minuty po břeskné fanfáře se rozezní ten nejznámější hudební motiv. Nejen této, nejen Rossiniho, ale všech oper všech dob. National Philharmonic Orchestra a Ricardo Chailly.

0: To byla předehra k opeře Wilhelm Tell Gioachina Rossiniho. National Philharmonic Orchestra řídil Ricardo Chailly.
1: Česko-německá muzikoložka, čembalistka, varhanice, hráčka na kladívkový klavír Barbara Maria Willi, která u nás velkou měrou přispěla k vlně zájmu o starou hudbu a její historicky poučenou interpretaci, teď ve své poučené interpretaci zahraje kancon in F pro loutnový spinet od německého protestantského skladatele a vynikajícího varhaníka přelomu renesance a baroka Hanse Lea Haslera.

Frédéric Chopin vždy tíhl k tanečním formám, proto je v mnoha jeho klavírních skladbách přítomen valčík a samozřejmě svou polskou identitu vyjádřil v polkách a mazurkách. Ale my zůstaneme u toho valčíku. Ten slavný v tónině cis mol teď hraje Martin Vojtíšek.

0: Klasika na dosah od 4 do 8 na stanici D-dur.
1: S Evou Hazdrovou Kopeckou
0: a Lukášem Hurníkem.
2: Antonio Vivaldi, první věta z koncertu pro čtvery housle, violončelo, smyčce a basso continuo, H-moll. Hrají peterburští solisté, řídí Michael Gantwark.

Základní výrazové prostředky hudby jsou melodie, rytmus, harmonie, dynamika a zvuková barva. Z těchto pěti stavebních kamenů je vybudována veškerá hudba. V různých skladbách a slohových obdobích může některý z těchto prostředků převažovat, jiný je upozaděn. Ve vážné hudbě první poloviny 20. století například dominovala barva a melodie ustoupila do pozadí, ale ne na dlouho. Wolfgang Amadeus Mozart, árie z opery Kouzelná flétna. Zpívá Patricie Janečková, jihočeskou filharmonii České Budějovice řídí Marek Prášil.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasika na dosah.
0: Každý všední den od 4 do 8. Několik let i v Praze, tehdy Rudolfínské, působil skladatel francouzského původu Jacob Reynard, hudebník ve službách habsburských panovníků 16. století. Byl to obratný komponista, který dokázal uchvátit svými duchovními skladbami v latině, ale také napsal množství latinských a německých písní, z nichž některé byly dokonce mírně erotické. Stejně jako většina skladatelů té doby, i Reynard navštívil Itálii, z níž si přivezl vztah k její hudbě i jazyku a inspiraci pro svou tvorbu. Toto je Reynardova italská píseň Chi mi consolera, kdo mě utěší. Zpívá ve Vídni založený pětičlenný mužský ansámbl Cinquecento.

Je co si zvláštního na anglickém baroku. Ucho, vycvičené na barokní repertoár, už rozezná niance mezi barokními mistry německými, italskými, francouzskými a Henrym Purcellem, který je řazen nejen mezi největší barokní skladatele Anglie, ale k největším anglickým skladatelům všech dob. Za pouhých 630 let života zkomponoval přes 500 děl, včetně opery Dido a Aeneas, různých divadelních hudeb, duchovních děl i světských dvorských písní. A člověk vždy musí žasnout, k jakému mistrovství se za tak krátký život dopracoval. Tak žasněme. Purcellova Čakona pro smyčcový orchestr a basso continuo G-moll. Orpheus Chamber Orchestra.

Velmi oblíbený salonní kus mladého Karla Marie von Webera, který dodnes patří k efektním kouskům výtečných klavíristů, tedy brilantní rondo Vyzvání k tanci, natolik zaujalo francouzského skladatele a fenomenálního instrumentátora Hectora Berlioze, že se rozhodl rozepsat Webrovu klavírní skladbu pro symfonický orchestr. Autorská práva se tehdy tolik neřešila, toto byl důkaz pocty a obdivu k tvorbě kolegy. A mimochodem, toto byl první valčík určený navzdory jeho titulu nikoli k tanci, nýbrž k poslechu. Tak prosím, berlínští filharmonikové a Herbert von Karajan,

0: Klasika na dosah.
1: Na stanici Český rozhlas D-dur.
0: Excentrický francouzský skladatel a klavírista Erik Satie v mládí zkomponoval 3 krátké, leč působivé kusy pro klavír s nenapodobitelným kouzlem a nazval je gymnopédie. Sám přesnou definici toho slova nenabídl. Existuje už ale v Rousseauově hudebním lexikonu, kde je gymnopédie popsána jako píseň nebo zpěv, při němž mladé řecké dívky antického města Lacedemonu tančily nahé. Víme, že když se majitel jednoho pařížského kabaretu ptal 22-letého Satieho, čím je, řekl gymnopedistou. V každém případě platí-li to, že se těmi skladbičkami chtěl odstřihnout od tehdy tradiční salonní hudební produkce 80. respektive 90. let 19. století, gymnopediemi se to jednoznačně povedlo. Dnes se o ní hovoří spíš jako o předchůdkyních moderní ambientní hudby. Krátké, něžné, harmonicky bohaté a občas i neukotvené. Gymnopédie číslo 2 hraje Aldo Ciccolini.

0: Arpeggio je akord zahraný tak, že jeho tóny nezazní současně, ale postupně, od nejhlubšího k nejvyššímu nebo naopak. Český výraz pro arpeggio je rozložený akord. Je to prostředek, který nejlépe sluší harfě, třeba na začátku mé vlasti, anebo klavíru.
1: Své dvě klavírní arabesky zkomponoval francouzský skladatel Claude Debussy v 80. letech 19. století, ještě jako téměř neznámý, také mu bylo kolem 27 let. Ale pozdější otec hudebního impresionismu se v nich nezapře. Ani fakt, že aspiroval na dráhu koncertního pianisty, vyžadují totiž skutečně bravurní hráče. A jeden z nich teď hraje i nám. Ilja Hurník a Debussyho arabeska číslo 1.

Několikrát, nebo spíš častokrát, se Gustav Mahler inspiroval sbírkou Des Knaben Wunderhorn, Chlapcův kouzelný roh, kterou v roce 1805 editovali Achim von Arnim a Clemens Brentano. Sezbírali pro něj staré německé básně a písně. Goethe se o ní vyjádřil tak, že by měla být v každé německé domácnosti a pro Mahlera to byl zdroj nevyčerpatelný. Pro písně s klavírem i orchestrem i pro tvorbu symfonickou. My si teď poslechneme píseň Antonín Paduánský káže rybám v Mahlerově zhudebnění z roku 1893. Ryby sice světcovo kázání poslouchají s otevřenými ústy, ale nakonec stejně zůstanou stejné. Raci stále chodí pospátku, kapři se stále cpou, kázání je zapomenuto. Líbilo se, ale zůstávají stejní. Zaspívá nizozemská mezzosopranistka Christiane Stotjen, na klavíry doprovodí Julius Drake.

0: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
1: Vážení posluchači, od mikrofonu Rádia D-dur vás zdraví Petr Budín. Náš pořad zahájíme orchestrální svitou číslo 3 D-dur Johanna Sebastiana Bacha, zkomponovanou kolem roku 1730, patrně pro veřejné koncerty hudebního sdružení Collegium Musicum, které se konaly v Cimrmanově kavárně v Lipsku. Vyslechneme ji v interpretaci Freiburského barokního orchestru.

0: Dozněla svita pro orchestr číslo 3 D-dur Johanna Sebastiana Bacha v provedení Freiburského barokního orchestru.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Smyčcový kvartet číslo 6 B-dur zkomponoval Ludwig van Beethoven v letech 1798 až 1800 a roku 1801 vydal tiskem jako součást souboru šesti kvartetů opus 18, které věnoval svému mecenášovi knížeti Lobkovicovi. Kvartet zazní v provedení Smyčcového kvarteta Belčea kvartet.

0: Vyslechli jsme smyčcový kvartet číslo 6 B-dur Ludwiga van Beethovena v provedení souboru Belchia Quartet.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Nisi Dominus, žalm číslo 127 pro alt, smyčce a basso continuo, napsal Antonio Vivaldi pravděpodobně mezi lety 1713 až 1717. Vyslechneme jej v interpretaci kontratenoristy Andrease Schola a barokního orchestru Australian Brandenburg Orchestra, který řídí Paul Dyer.

0: To byl žalm číslo 127 Nisi Dominus Antonia Vivaldiho pro alt, smyčce a basso continuo. Solový part přednesl Andreas Scholl, Australian Brandenburg Orchestra řídil Paul Dyer.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Symfonie číslo 84 S-dur Josefa Haydna je jednou ze šestice takzvaných pařížských symfonií, které si roku 1784 objednala pařížská zednářská koncertní společnost Concert de la Loge Olympique. Přestože je v rámci tohoto cyklu označena jako třetí, vznikla až roku 1786 jako jedna z posledních. Vyslechneme ji v podání orchestru 18. století pod vedením France Brüchena.

0: Dozněla symfonie číslo 84 S-dur Josefa Haydna z cyklu pařížských symfonií. Orchestr 18. století řídil Franz Brüchen.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Oktet pro dechové nástroje Igora Stravinského v neobvyklém obsazení flétna, klarinet, dva fagoty, dvě trubky a dva trombóny je jedním z prvních děl jeho neoklasicistního období. Zkomponoval jej v letech 1922 až 1923 a v roce dokončení také dirigoval jeho premiéru v pařížské opeře. Vyslechneme jej v provedení členů komorního orchestru Orfeus.

0: dozněl oktet pro dechové nástroje Igora Stravinského v provedení členů komorního orchestru Orfeus.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Gloria pro soprán, sbor a orchestr napsal Francis Poulenc roku 1959 na památku Natálie a Sergeje Kusevických. Dílo patří k jeho nejpopulárnějším skladbám. Vyslechneme jej v podání sopranistky Kathleen Battle, Tanglewoodského festivalového sboru a Bostonského symfonického orchestru, který diriguje Seiji Ozawa.

0: Vyslechli jsme Gloria pro soprán, sbor a orchestr Francise Poulenca. Solový part přednesla Kathleen Battle, Tanglewoodský festivalový sbor a Bostonský symfonický orchestr řídil Seiji Ozawa.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Harold v Itálii Ektora Berlioze představuje neobvyklé spojení programní symfonie a sólového koncertu. Skladbu napsal roku 1834 na podnět Nicoli Paganiniho, který si přál koncertantní dílo pro svou violu od Antonia Stradivariho. Berlioz však vytvořil originální symfonii se sólovou violou, jejíž part je spíše součástí orchestru než virtuózním sólovým nástrojem. Harolda v Itálii vyslechneme v nahrávce Johna Eliota Gardinera z Orchestre Révolutionnaire et Romantique. Solový violový part přednese Gérard Cozet.

0: Vyslechli jsme symfonii se sólovou violou Harold v Itálii, dílo Ektora Berlioze. Sólový part přednesl Gérard Cossé, orchestr Revolutionnaire et Romantique dirigoval John Elliot Gardiner.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Cyklus 11 čendoských antemů zkomponoval Georg Friedrich Händel pro Jamese Bridgese, vévodu z Čendosu, k soukromému provozování v zámecké kapli jeho sídla v Canons. Protože kaple tehdy ještě nebyla dokončena, konaly se bohoslužby v kostele svatého Vavřince ve Whitechurch, kde byly Händelovy antemy také poprvé provedeny. Z tohoto cyklu jsme pro náš pořad vybrali antem číslo 10 The Lord is my light. Účinkujícími jsou Lynn Dawson, soprán, Ian Partridge, tenor, sbor a orchestr The Sixteen řídí Harry Christophers.

0: To byl anthem The Lord is my light z cyklu čendoských anthemů Georga Friedricha Händla. Jeho interprety byly Lynn Dawson, soprán, Ian Partridge, tenor, sbor a orchestr The Sixteen řídil Harry Christophers.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Svou devátou symfonii zkomponoval Dmitrij Šostakovič krátce po skončení druhé světové války. Namísto očekávané pompézní oslavy vítězství však vytvořil ke značné nelibosti sovětských oficiálních míst dílo, v němž se střídají groteskní a pochmurné polohy. Ve vedlejším tématu první věty dokonce bývá někdy spatřována karikatura Stalinova velikášství. Symfonii číslo 9 S-dur Dmitrije Šostakoviče si na závěr našeho pořadu vyslechneme v podání Bostonského symfonického orchestru pod vedením Andrise Nelsonse.

0: Dozněla symfonie číslo 9 S-dur Dmitrije Šostakoviče. Bostonský symfonický orchestr řídil Andris Nelsons. Toto dílo zároveň ukončilo dnešní blok hudby, který pro vás připravil a uváděl Petr Budín.
1: Český rozhlas D-dur. Klasická hudba v digitální kvalitě.

0: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
1: Vážení posluchači, od mikrofonu rádia D-dur vás zdraví Petr Budín. Náš pořad zahájíme předehrou Sen noci svatojanské, kterou Felix Mendelssohn Bartholdy napsal v pouhých 17 letech jako jedno ze svých prvních mistrovských děl. O 16 let později tuto původně koncertní předehru začlenil do scénické hudby k Shakespeareově hře Sen noci svatojanské, která se jí stala inspirací. Vyslechneme ji v podání Londýnského symfonického orchestru, který diriguje John Elliot Gardiner.

0: Dozněla předehra Sen noci svatojanské, dílo Felixe Mendelssohna Bartholdyho. Londýnský symfonický orchestr dirigoval John Eliot Gardiner.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Vespere solennes de confessore, česky slavnostní nešpory o vyznavači, zkomponoval Wolfgang Amadeus Mozart roku 1780 v Salzburku. Je to jeho poslední velké liturgické dílo určené pro salzburskou katedrálu. Mozartovy slavnostní nešpory vyslechneme v provedení sboru a orchestru The English Concert se solisty Barbara Bonney soprán, Catherine Wynne Rogers alt, Jamie McDougall tenor, Stephen Gutt bass. Provedení řídí Trevor Pinnock.

0: To byly Vespere solennes de confessore, slavnostní nešpory Wolfganga Amadea Mozarta v provedení sboru a orchestru The English Concert se solisty Barbara Bonney soprán, Catherine Wynne Rogers alt, Jamie McDougall tenor, Stephen Gutt bass. Provedení řídil Trevor Pinnock.
1: Český rozhlas D-dur.

Septet Es-dur pro neobvyklé obsazení klarinet, fagot, lesní roh, housle, violu, violončelo a kontrabas napsal Ludwig van Beethoven v letech 1799 až 1800 a od počátku se stal jedním z jeho nejoblíbenějších děl. Vyslechneme jej v provedení francouzského souboru historických nástrojů Le Concert de la Loge, který vede od houslí Julien Chauvin.

0: Septet S. dur Ludwiga van Beethovena přednesl soubor Le Concert de la Loge, který vedl od houslí Julien Chauvin.
1: Český rozhlas D. dur.
0: Dvě orchestrální serenády Johannesa Brahmse můžeme považovat za významný předstupeň jeho symfonické tvorby. Serenádu číslo 2 A-dur napsal roku 1859 a věnoval ji Kláře Schumannové. Skladba je pozoruhodná mimo jiné neobvyklým obsazením orchestru. Chybějí v ní housle, díky čemuž mohou výrazněji vyniknout dechové nástroje. Významnou inspirací se Brahmsovi staly kromě jiných právě Mozartovy serenády pro dechové nástroje. Serenádu číslo 2 A-dur vyslechneme v provedení orchestru dobových nástrojů Orchestre Révolutionnaire et Romantique pod vedením Johna Eliota Gardinera.

0: Vyslechli jsme serenádu číslo 2 A dur v provedení orchestru dobových nástrojů Orchestre Revolutionnaire et Romantique, který řídil John Eliot Gardiner.
1: Český rozhlas D dur.
0: Moteto pro pět hlasů Jesu meine Freude napsal Johann Sebastian Bach pravděpodobně mezi léty 1723 až 1735, patrně pro smuteční bohoslužbu. Svým rozsahem i kompoziční a interpretační náročností by jej bylo možné s trochou nadsázky označit za koncert pro sbor. Basso continuo sice není v partituře výslovně předepsáno, jeho účast se však v Bachově době předpokládala. Moteto Jesu meine Freude vyslechneme v podání francouzského vokálně instrumentálního souboru Pygmalion, který vede Raphael Pichon.

0: Doznělo moteto Jesu meine Freude Johanna Sebastiana Bacha. Soubor Pygmalion řídil Rafael Pichon.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Klavírní kvintet G-moll napsal Dmitrij Šostakovič mezi červencem a zářím roku 1940 na podnět členů Beethovenova kvarteta, pro které později vytvořil téměř všechny své smyčcové kvartety. Premiéra se uskutečnila 23. listopadu 1940 v malém sále Moskevské konzervatoře. Beethovenovo kvarteto tehdy doplnil u klavíru sám skladatel a provedení se setkalo s mimořádným úspěchem. Už 29. dubna následujícího roku zazněl kvintet také v americké premiéře v newyorské Carnegie Hall. Šostakovičův kvintet si nyní vyslechneme v provedení těchto interpretů. Martin Helmchen klavír, Peter Schemann housle, Veselin Gelev housle, Alexander Zemcev viola a Kristýna Bloumane violončelo.

0: Vyslechli jsme klavírní kvintet G-moll Dmitrije Šostakoviče v obsazení Martin Helmchen klavír, Peter Schemann a Veselin Gelev housle, Alexander Zemcov viola a Kristýna Bloumane violončelo.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Tafel Music je reprezentativní kolekce komorních i orchestrálních skladeb, kterou Georg Philipp Telemann vydal vlastním nákladem roku 1733. Z této sbírky si nyní poslechneme koncert A-dur pro flétnu, housle, violončelo, smyčce a basso continuo. Vyslechneme jej v podání souboru Musica Antiqua Köln se solisty Jet Vance, barokní flétna, Reinhard Goebel, barokní housle, Phoebe Caray, barokní violončelo a provedení řídí Reinhard Goebel.

0: Dozněl koncert A-dur pro flétnu, housle, violončelo, smyčce a basso continuo v provedení souboru Musica Antiqua Köln se solisty Jet Vance, barokní flétna, Reinhard Goebel, barokní housle a Phoebe Caray, barokní violončelo. Provedení řídil Reinhard Goebel.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Koncert pro orchestr Bély Bartóka je jedním z nejhranějších orchestrálních děl 20. století. Bartók jej zkomponoval mezi 15. srpnem a 8. říjnem roku 1943 a o dva roky později jej ještě revidoval. Z bohaté diskografie tohoto významného díla jsme na závěr dnešního pořadu vybrali vysoce hodnocenou nahrávku Cincinnati Symphony Orchestra, který diriguje Paavo Järvi.

0: Vyslechli jsme koncert pro orchestr Bély Bartóka. Cincinnati Symphony Orchestra dirigoval Paavo Järvi. Tento snímek zároveň uzavřel dnešní pořad, který pro vás připravil a uváděl Petr Budín.
1: Český rozhlas D-dur. Klasická hudba v digitální kvalitě.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasická hudba non-stop.
0: Z cyklu 12 koncertů barokního velikána a mistra této formy Antonia Vivaldiho Il cimento dell'armonia e dell'invenzion, tedy zkouška harmonie a invence, jsou nejznámější 4 koncerty. Jaro, léto, podzim, zima. Ano, slavné čtveroročních dob. Zvukomalebné houslové koncerty jsou nejslavnějšími skladbami na světě. Z poslechu je znají i ti, kteří třeba o Vivaldiho existenci ani nevědí. To ale jistě není případ posluchačů D-dur, jimž teď posíláme prostřední větu zimy. Vivaldi v ní popisuje klidné chvíle u ohně. Virtuozy di Praga a Oldřich Vlček.

Základní dílo německé romantické opery, zasazené navíc do českého prostředí, konkrétně Šumavy. Úchvatné hudební vykreslení přírody nebo nadpřirozených bytostí. To vše je Čarostřelec. Opera Karla Marie von Webera. Od prvního provedení v roce 1821 dodnes mimořádně úspěšná a posluchačsky oblíbené dílo. Opera přímo oplývá působivými místy prakticky od předehry. Ve třetím dějství pak najdeme i tento slavný čtyřhlasý sbor myslivců, příhodně se čtyřmi lesními rohy. Royal Opera Chorus a Orchestra of the Royal Opera House z londýnské Covent Garden.

Rytmus a metrum jsou spojité nádoby. Metrum na nás působí tak, že hudbu cítíme na dvě nebo na tři. Rozlišíme tedy snadno pochod od valčíku. Metrum je v notách většinou vyjádřeno dvoudobými, třídobými a jinými takty. Rytmus jsou pak jednotlivé údery v rámci tohoto metra a zapisujeme ho různě dlouhými notami, tedy čtvrtkami, půlkami, osminami. Nejdůmyslnější práci s rytmem i metrem přineslo 20. století. Ludwig van Beethoven, symfonie číslo 1 a její finální věta. Na autentické nástroje hraje orchestr revoluční a romantický, řídí John Eliot Gardiner.

0: Klasika na dosah.
1: Zlatý fond klasické hudby.
0: Lukáš Vondráček patří k našim nejúspěšnějším hudebním umělcům v celosvětovém měřítku. Poslechneme si jeho virtuózní interpretaci třetí věty klavírního koncertu číslo 4 Sergeje Rachmaninova. FOK řídí Tomáš Brauner.

Georg Philipp Telemann, současník Johanna Sebastiana Bacha, je zapsán v Guinnessově knize rekordů jako dosud nejplodnější skladatel všech dob. Aby ne, z jeho pera se dochovalo asi 3700 děl. Najdeme mezi nimi samozřejmě množství, řekněme, spotřebních kusů pro domácí muzicírování, ale také skutečné klenoty. A třeba takový flétnisté, především ti hrající na zobcovou flétnu, musí Telemana milovat, protože jim zanechal krásný repertoár. My si teď připomeneme koncert, v němž jsou oba druhy fléten, finální rychlou větu z Telemanova koncertu pro zobcovou a příčnou flétnu a orchestr E-moll zahrají Penelope Edison, Klaas Persson a Drottningholmský barokní soubor.

Jaroslav Krček, všem známý ze souboru Muzika Bohemika, má i skladby pro nejrůznější obsazení, včetně 13 smyčcových kvartetů. Finální věta toho posledního se jmenuje Hej mistře a má vyloženě vánoční charakter. Hraje České filharmonické kvarteto.

0: Klasika na dosah od 4 do 8 na stanici D-dur.
1: S Evou Hazdrovou Kopeckou
0: a Lukášem Hurníkem.
1: Felix Mendelssohn Bartholdy, chorál a fuga pro varhany D-dur, hraje Ton Wimpeny.

0: Stanice D-dur a hudební portál Klasika Plus vám jako partneři nabízejí nejen hudební zážitky. Na webu www.klasikaplus.cz najdete kompletní informace o klasické hudbě, rozhovory, recenze a mnoho zajímavých souvislostí. D-dur a Klasika Plus, samá hudba.
1: Antonio Salieri, Sinfonia z divadelního divertimenta. Prague Sinfonia Orchestra diriguje Christian Benda.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasika na dosah.
0: Každý všední den od 4 do 8.
1: Johann Sebastian Bach a árie z kantáty číslo 84. Ich esse mit Freuden mein weniges Brot. Zpívá Magdalena Kožená, hraje Muzika Florea, řídí Marek Štrincl.

0: Klasika na dosah.
1: Na stanici Český rozhlas D-dur.
0: Do úchvatného souboru 36 klavírních fug, jimiž Antonín Reicha ve své době novátorskými postupy přepsal dosavadní hudební vývoj této formy, můžeme sáhnout 36krát a dostaneme 630 skvostů, ať už je tématem fugy vlastní Reichovo téma nebo témata jiných skladatelů. Milan Langer nám teď zahraje 7. fugu D-dur, v níž Reicha zpracovává téma Wolfganga Amadea Mozarta. Mimochodem, tím tématem je úvod Hafnerovy symfonie.

0: Klasika na dosah na stanici D-dur.
1: Pečlivý výběr skladeb, které vás zaujmou.
0: Se stručným komentářem.
1: Podstatnou část svého života prožil blámský skladatel Philippe de Monté ve službách císaře Maximiliána II. Ve Vídni a také u nás v Praze. Byl to ve své době nesmírně slavný skladatel a jeden z nejplodnějších skladatelů 16. století. Ve 34 knihách vyšlo asi 1100 jeho madrigalů. A i když je jeho sakrální hudba v menšině, přesto je impresivní. Asi 40 mší, 250 motet, 140 duchovních madrigalů. I my si nyní vybereme z Monteho duchovních děl. Vokální ansámbl Cinquecento zaspívá mariánský chvalospěv Magnifikát. Má duše velebí Hospodina a můj duch jásá v Bohu, mém spasiteli, neboť shlédl na svou nepatrnou služebnici.

20 tisíc lidí prý zaplatilo po 2 šilincích a 6 pencích, aby se mohli v Green Parku v Londýně zúčastnit oslav, které anglický král Jiří uspořádal na oslavu ukončení války o rakouské dědictví. Davy těch lidí tehdy v dubnu roku 1749 na 3 hodiny ucpali most London Bridge, aby viděli královský ohňostroj a slyšeli hudbu mistra, který o 10 let později umíral jako nejoslavovanější mistr Anglie, Georg Friedrich Händel. Tady je alespoň část té slavnostní hudby ke královskému ohňostroji, nadto ve skvostném provedení Akademie staré hudby a Christophera Hogwooda v jejím čele. Finální 2 menuety.

Výborná předloha, Beaumarchaisova divadelní hra a neméně kvalitní italské libretto Lorenza da Ponte, postavené na skvěle vykreslených charakterech postav, zápletkách, převlecích a situační komice, jsou spolu s Mozartovou geniální hudbou příčinou neutuchající oblíbenosti Figarovy svatby u diváků i interpretů. A že je z čeho vybírat, třeba taková árie hraběnky ze druhého dějství Porgia Mor, v níž hraběnka truchlí ve své komnatě nad tím, že hrabě už jí nemiluje. Lásko, slyš, mír mi přej, znáš mou trýzeň, pláč i žal. Sopranistka René Flemingová, London Symphony Orchestra a dirigent George Scholty.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasická hudba non-stop. Alexandr Skriabin, tři skladby pro klavír z let 1905 až 1908, hraje Duck a Hutz.

0: Klasika na dosah.
1: Skladby, které stojí za to poznat.
0: Renesanční skladatel Carlo Gesualdo da Venosa neproslul jen rituální vraždou manželky a jejího milence, na níž tehdejší soud neshledal nic nelegálního, ale také světskými madrigaly, v nichž používá neuvěřitelně smělé chromatické harmonie. Zpívají pražští madrigalisté řízení Miroslavem Venhodou.

Říká se, že Bach, Beethoven a Brahms jsou tři velká B německé hudby. Až takový význam je Johannesu Brahmsovi přisuzován. Je to hudební architekt, budující velkolepé romantické monumenty, nesené pevnou, dokonalou, racionálně vybudovanou konstrukcí. Brahms psal přesně to, co si představujeme pod pojmem vážná hudba. Dokonce ani jeho uherské tance nejsou nijak zvlášť rozjuchané. Brahmsovi vděčíme za to, že pomohl našemu Dvořákovi do světa. Ten zas na oplátku přivedl přítele Brahmse ke kompozici symfonií. Ty jsou čtyři, posluchač do nich musí investovat hodně času, trpělivosti a pozornosti, za to je ale odměněn pocitem, že se dotkl čehosi absolutního.

Johannes Brahms, finální věta ze symfonie číslo 4 E-moll opus 98. Vídeňské filharmoniky řídí Leonard Bernstein.

0: Klasika na dosah.
1: Zlatý fond klasické hudby.
2: Wolfgang Amadeus Mozart, árie Fernanda z prvního dějství opery Così fan tutte. Zpívá Alfredo Kraus, londýnský filharmonický orchestr řídí Karl Böhm.

pro interpreta. Nadšené přijetí skladby, která není primárně virtuózní, přišlo až po smrti skladatele v roce 1844, když ji provedl 13-letý Josef Joachim pod Mendelssohnovou taktovkou v Londýně. Od té doby je Beethovenův houslový koncert ozdobou každého výtečného houslisty a pochopitelně nechybí ani v repertoáru velkého Itzhaka Perlmana. Jiskřivé rondo, triumfální zakončení houslového koncertu D-dur, nám s ním hrají berlínští filharmonikové zařízení Daniela Barenboima.

Dva velcí francouzští herci, Jean-Pierre Marielle a Gérard Depardieu, se v roce 1991 sešli při natáčení skvostného filmu Všechna jitra světa, v němž oba stvárnili slavné francouzské barokní hudebníky, hráče na gambu a skladatele. Marielle byl tajemným panem Saint-Colombe a Depardieu jeho žákem Marénem Marézem. V jedné scéně učitel říká žákovi: hrajete dobře a jistě budete hudbu provozovat. Nikdy se však nestanete hudebníkem. Scénárista toho filmu přesně vystihl tu tenkou hranici mezi skutečným uměním a jeho napodobováním a vnějším efektem. Těžko dnes po staletích soudit. Víme, že partitury obou pánů jsou plné vynikající hudby. Ale když se ozvou tóny Saint-Colombovy skladby Le Plair, slzy, jsme hodně blízko nitra tohoto dodnes pro nás tajuplného pána. Hraje samozřejmě Jordi Savall, který nahrál všechny gambové party pro zmiňovaný film. A s ním na violončelo Christophe Coin.

O některých symfonických dílech českého skladatele a houslisty a posléze knížecího kapelníka v Donaueschingen Jana Václava Kalivody se pochválně vyjádřil i Robert Schumann. Zatímco houslový repertoár Kalivodův se drží, řekněme, klasických zásad, v tom symfonickém už se dotkl romantismu a jeho emocionálního a fantazijního světa. Ukážeme si to na volné větě Kalivodovy 6. symfonie F-dur. Hofkapelle Stuttgart, Frieder Bernius.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasika na dosah.
0: Každý všední den od 4 do 8.
1: Bedřich Smetana, Vltava, symfonická báseň z cyklu Má vlast. Českou filharmonii řídí Václav Smetáček.

0: To byla Vltava, druhá část ze Smetanova cyklu Má vlast. Českou filharmonii řídil Václav Smetáček.
1: Nikdo menší než král slunce, Ludvík XIV. Si objednal v roce 1669 komedii balet a dodali mu ho nikdo menší než Molière a Lili. Oba také v komedii účinkovali a úspěch byl obrovský. A to díky vtipnému námětu, díky vhodně zakomponované hudbě domluvené hry i díky vlně zájmu o tureckou kulturu a turecké motivy ve Francii. My si z komedie baletu Le Bourgeois Gentilhomme, Měšťák šlechticem, vybereme uvertýru číslo 1 z pera Jeana Baptisty Lilyho a v interpretaci London Oboe Band a Paula Goodwina.

0: Klasika na dosah.
1: Na stanici Český rozhlas D-dur. Michael Kocáb napsal svou sonátu pro klavír ještě během studií na Pražské konzervatoři. Má tři věty, nese jednoznačné jazzrockové prvky a druhá věta, kterou si teď poslechneme, má formu blues. Hraje Tomáš Výšek.

Uvertýra znamená česky předehra, ale může to být hned několik druhů skladeb. Může jít o předehru, která uvozuje operu nebo oratorium. Některé předehry ale k žádné opeře nepatří a jsou to samostatné koncertní kusy. V baroku byla uvertýra první částí taneční svity, často ale se tím slovem myslela celá svita s několika tanci. Barokní uvertýra mívá tři části, krajní jsou pomalé, prostřední rychlá. Předehru k opeře Mistři pěvci norimberští Richarda Wagnera hraje Philadelphia Orchestra, řídí Christian Thielemann.

Giovanni Gabrieli byl Benátčan z přelomu renesance a baroka. Jeho Jubilate Deo provede sbor Westminsterské katedrály.

spojení pak zůstalo. Andrému se také přisuzuje dokomponování chybějících taktů v sólovém klavírním partu, především v levé ruce, které Mozart už nestihl dokončit. A nebo je zkrátka nevypsal, protože sám při hraní dobře věděl, co chce hrát, i bez not. O koncertě číslo 26 D-dur se někdy pro jeho půvab hovoří jako o rokokovém. Tady je jeho volná věta Larghetto. Hrají Jene Jandó a koncertus Hungaricus.

0: Klasika na dosah.
1: Skladby, které stojí za to poznat. Pokud ještě neznáte, prosím, seznamte se s francouzským hudebním skladatelem, ale také knězem Jehanem Taburotem, kterého hudební svět zná spíš pod jménem Tuano Arbo. V 16. století se psal zajímavou studii o tehdejších francouzských renesančních tancích pod titulem Orchesographie. Je to pro nás nedocenitelný zdroj poznání o instrumentální hudbě i lidových melodiích Francie 16. století. Jednou z nejznámějších melodií z té sbírky je pak píseň Belle qui tient ma vie, kráska, jež drží můj život, kterou u nás naspíval Spirituál Quintet jako pavanu za 10 švestkových knedlíků. V našem případě onen šanson ve staré francouzštině a v nastudování souboru katalánce Jordiho Savala La Capella Real de Catalunya a Esperion 21.

Antonio Vivaldi, druhá věta z koncertu pro sopraninovou zobcovou flétnu. Hraje Petr Holšlák, The Parley of Instruments je soubor, který ho doprovází.

0: Fantazie je hudební skladba, která není postavena na žádné standardizované formě. Skladatel řadí volně za sebe myšlenky, rozvíjí je, ale obvykle se k nim nevrací. Fantazie má blízko k zapsané improvizaci.
1: Louis Spohr byl jedním z nejoslavovanějších hudebníků své doby, to jest první půle 19. století. Jeho díla obdivovali současníci Mendelssohn, Schumann i Chopin, ale i později Čajkovský a Brahms, byl srovnáván s Beethovenem, jako houslista byl řazen hned za Paganiniho a jeho houslová škola byla nesmírně populární v celé hudební Evropě. Napsal 10 oper, právě tolik symfonií, houslové koncerty, oratoria, ale my si vybereme ze Spohrových děl komorních. Fantazii a variace pro klarinet, dvoje housle, violu, violončelo a kontrabas hrají klarinetista Dieter Klecker a členové ansámblu Consortium Classicum.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasická hudba non-stop.
0: Teď si dopřejeme tóny a barvy a temperament španělské prostřednictvím jednoho z nejzajímavějších a nejpopulárnějších španělských skladatelů 20. století, Joaquina Rodriga. Je autorem asi 200 kompozic a je třeba jedním dechem dodat alespoň dvě zajímavosti. Rodrigo byl od dětství slepý a své pozoruhodné dílo zapisoval brailovým písmem. A za druhé, i když je dnes spojován především se skvostnými kompozicemi pro kytaru a hodně přispěl k etablování kytary coby koncertního nástroje na klasickém pódiu, sám na tento nástroj prý neuměl ani zabrnkat. Nejslavnější skladbou Joaquina Rodriga je Concierto de Aranjuez, krásou rokokového paláce v Aranjuezu inspirovaný třívětý koncert. Krajní věty jsou temperamentní a plné tanečních rytmů, překrásná volná věta uchvacuje svou melodií, jemnou instrumentací i dvojzpěvem kytary a anglického rohu. Poslechněme si. Na kytaru hraje Julian Bream, Evropský komorní orchestr vede John Elliot Gardiner.

Pavel Vranický, předehra k opeře Poštovní stanice. Komorní filharmonii Pardubice řídí Marek Štylec.

Petr Iljič Čajkovský, květinový valčík z baletu Louskáček. Vídeňské filharmoniky řídí James Levine.

0: Ve všední dny v 19.30 vstupujeme na stanici D-dur do archivu redakce Vážné hudby a vybíráme vzdělávací komponované pořady z někdejších cyklů Dakápo, Posluchárna, Slovo o hudbě a dalších. Autory a titulky pořadů najdete na našem webu nebo na displeji svého DAB přijímače.
1: Spisovatelé, výtvarní umělci i básníci se mnohdy vracejí k určitým námětům, které stvárňují znovu a znovu jiným způsobem nebo z jiného pohledu. U skladatelů je tomu podobně. Někdy užijí jedno téma v různých skladbách, jindy jsou to variace nebo i jiné složitější formy návratu.
2: Podívejme se na jednu partituru Josefa Haydna. Její životopis je určitě zajímavý od zrodu až po definitivní znění, které máme hned ve trojí podobě. Zaposlouchejme se do úvodních taktů této rozsáhlé skladby a snažme se zapamatovat si atmosféru, kterou navozuje a také trochu i charakter základního motivu.

0: A k tomu si ještě připomeňme Haydnova slova z předmluvy k prvnímu tištěnému vydání partitury.
1: Stěny, okna i sloupy jsou zakryty černým suknem. Jeden jediný velký svícen osvětluje posvátný prostor chrámu. V poledne se zavřou všechny vchody a zazní předehra. Kněz vystoupí na kazatelnu a přečte první z oněch sedmi posledních vět vykupitelových na kříži, vrátí se k oltáři, poklekne k modlitbě a meditaci. Opět zazní hudba, která má uvést další a další slova Kristova, tak jak je známe z Evangelia. Úkol, aby po sobě následovalo sedm pomalých, odlišných a obsahově závažných vět, nebyl právě lehký.
0: A nyní, vážení posluchači, když jste zcela bezpečně poznali, že jde o skladbu obvykle nazývanou sedm posledních slov Kristových, mi dovolte malou odbočku. Poslechněme si jinou část oné předehry, kterou jsme slyšeli, ale tentokrát v podobě, která je asi o rok mladší, než byla ta původní.

0: V provedení Panochova kvarteta jsme slyšeli závěr introdukce Haydnovy rozsáhlé cyklické skladby, jehož původní orchestrální verze vznikla na objednávku pro zcela ojedinělou velikonoční bohoslužbu, velkopáteční meditaci v chrámu Santa Cueva v jeho španělském městě Cádizu. Haydn pro tuto příležitost vytvořil orchestrální cyklickou skladbu, kterou nazval Musica instrumentale soprale sette ultime parole del nostro redentore al croce a označil jako 7 sonát s introdukcí a dohrou pro velký orchestr. Tato dohra je jediná rychlá věta symbolizující zemětřesení, které podle slov písma po Kristově skonu nastalo. Premiéra měla veliký úspěch a ohlas, takže skladba byla záhy provedena v Londýně, v Paříži i ve Vídni. Možná, že i to přimělo skladatele, aby rok poté, roku 1787, vytvořil druhou verzi díla, a to v podobě 7 smyčcových kvartet opus 51. I když já si myslím, že Haydn cítil hluboký vztah k tomuto námětu a proto jej chtěl stvárnit v té nejintimnější formě ve smyčcovém kvartetu. A také píše svému londýnskému nakladateli, že jde o novou skladbu, nikoli o pouhé zjednodušení orchestrálního aparátu do 4 hlasů kvarteta. Dodejme, že tematicky nebo motivicky nedojde k nejmenší změně a přesto cítíme podstatný rozdíl mezi oběma podobami.
1: Haydnova partitura předepisuje na svou dobu skutečně velké obsazení orchestru. Dřevěné dechové nástroje po dvou a navíc kontrafagot, 2 lesní rohy, 2 trubky, 2 trombóny, tympány a smyčce.
0: Představme si, jak asi zněla v chrámové lodi Santa Cueva ta tragická, beznadějně smutná věta, předznamenaná slovy Bože můj, proč jsi mě opustil?

Jakoby balvanem zatížený, kameně drsný zvuk orkestru silně připomíná slavný Mantegnův obraz Ukřižování a ve své době působil jistě velice sugestivně. Haydn však vyjádří soucit, bolest a smutek i zcela jinak. V křehkém, průzračném souzvuku čtyř smyčcových nástrojů, které zní jako tichá, hluboce niterná modlitba.

0: Sedm posledních slov kvartetní podobě zaznělo prvně ve Vídni na Den svaté Cecílie roku 1787 a je překvapivé, že nemělo zdaleka takový ohlas jako verze orkestrální. Haydn se po několika letech k tomuto námětu vrátil potřetí. Při své cestě z Londýna v roce 1794 se zastavil ve městě Passau, kde byly v té době největší varhany v Evropě a také znamenitý a početný pěvecký sbor, s nímž pracoval arcibiskupský kapelník a regens chóry Pasovského dómu, komorní radar Josef Friebert. Toho napadlo, že pro Haydna byla možná inspirací základních témat jednotlivých vět přirozená jakási latentní melodika příslušných biblických textů. Zkusil tedy zdvojit melodické nástroje orkestru čtyřhlasým smíšeným sborem, jehož part podložil oním příslušným textem z písma. Haydn tuto úpravu slyšel a nápad se mu zalíbil. Nebyl však zcela spokojen s realizací. Přiměl tedy svého přítele a libretistu Gottfrieda van Swietena, aby tento slovní podklad literárně upravil. Van Swieten vyšel z Matoušova, Lukášova a Janova evangelia, z veršů Christiana Gellerta a z rozsáhlé básnické skladby Karla Wilhelma Ramlera Ježíšova smrt. Text zpracoval tak, že téměř dokonale odpovídá Haydnově instrumentální melodice a nebylo ani tentokrát zapotřebí cokoliv na původní partituře měnit.
1: Poslechněme si část druhé věty, jak zní ve smyčcovém kvartetu, a porovnejme pak tutéž plochu v provedení orchestru, sboru a solistů.

Partituru oratoria napsal Haydn v letech 1795 až 96 pro sólový soprán, alt, tenor a bas, smíšený sbor a orchestr, jehož obsazení je téměř totožné s první orchestrální verzí. Jediná skutečná změna proti minulým koncepcím je v tom, že skladatel každou větu, kromě páté, uvede příslušnou větou textovou, stylizovanou do přísného, strohého, smíšeného sboru. Jako je to například před světou sedmou, Otče, do tvých rukou poroučím duši svou.

teď si prosím povšimněme, jak skladatel po tomto vlastně zborovém recitativu exponuje neuvěřitelně líbeznou prostinkou melodii.

0: Tady jakoby Haydn potvrdil vlastní slova z dopisu van Swietenovi.
1: Bůh mi dal radostnou duši, nebude se tedy zlobit, budu-li ho radostně opěvovat.
0: Po této větě následuje bezprostředně epilog celého cyklu, jediná rychlá, velice dramatická část. Skladatel ji nazývá zemětřesení.
1: Země se chvěje, skály pukají, hroby se otevírají. Čteme v Matoušově evangeliu. A tento obraz měl na mysli i Josef Haydn ve finální části své trojjediné fresky Sedm posledních slov vykupitelových.

0: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
1: Vážení posluchači, od mikrofonu Rádia D-dur vás zdraví Petr Budín. V našem pořadu se budeme věnovat nově pořízeným nahrávkám z fonotéky Českého rozhlasu. První skladbou bude symfonická báseň Dcera Pohjoli Jeana Sibelia, kterou napsal roku 1906 na motivy z finského národního eposu Kalevala. Vyslechneme ji v podání Göteborského symfonického orchestru pod vedením Santu Matiase Rouvaliho.

0: Dozněla symfonická báseň Dcera Pohjoly, dílo Jeana Sibelia. Jeteborský symfonický orchestr řídil Santu Matias Rouvaly.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Svou sonátu pro klavír číslo 4 C-moll zkomponoval Sergej Prokofjev v roku 1917. Využil v ní tematický materiál ze svých starších zápisníků, odtud také pochází její podtitul Ze starých sešitů. Poprvé ji provedl následujícího roku v Petrohradě sám skladatel. Prokofjevovu sonátu pro klavír číslo 4 C-moll vyslechneme v podání Alexandra Melníkova.

0: Vyslechli jsme sonátu pro klavír číslo 4 C-moll Sergeje Prokofjeva. Jejím interpretem byl Alexandr Melnikov.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Serenáda pro tenor, lesní roh a smyčce Benjamina Britna je písňový cyklus na básně 6 anglických autorů, které spojuje téma noci. Skladbu napsal roku 1943. Vyslechneme ji v provedení těchto interpretů. Andrew Staples, tenor, Christopher Parks, lesní roh, symfonický orchestr švédského rozhlasu řídí Daniel Harding.

0: To byla serenáda pro tenor, lesní roh a smyčce od Benjamina Britna. Jejími interprety byli Andrew Staples, tenor, Christopher Parks, lesní roh, symfonický orchestr švédského rozhlasu řídil Daniel Harding.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Smyčcový kvartet číslo 14 D-moll France Schuberta nese podtitul Smrt a dívka podle druhé věty, kterou tvoří variace na téma Schubertovy stejnojmenné písně. Dílo zkomponoval roku 1824 v době, kdy se potýkal s vážnou nemocí. Svým kompozičním mistrovstvím i citovou hloubkou patří k vrcholům komorní hudby. Vyslechneme jej v provedení smyčcového kvarteta Chiaroscuro Quartet.

0: Dozněl smyčcový kvartet číslo 14 D moll s podtitulem Smrt a dívka, dílo France Schuberta. Hrálo smyčcové kvarteto Chiaroscuro Quartet.
1: Český rozhlas D dur.
0: Anton Bruckner se proslavil především jako autor velkolepých symfonií, významnou součást jeho tvorby však představují také duchovní skladby. Vedle tří velkých mší a tedeum napsal i řadu pozoruhodných menších děl určených pro různé příležitosti. Moteto Ecce Sacerdos Magnus pro smíšený sbor, tři trombony a varhany zkomponoval roku 1885 pro Lineckou katedrálu u příležitosti oslav stého výročí založení diecéze. Dílo však nakonec nebylo za skladatelova života nikdy provedeno. Vyslechneme je v interpretaci sboru Severoněmeckého rozhlasu pod vedením Hanse Christopha Rademana.

Symfonie číslo 99 S-dur Josefa Haydna je sedmou z 12 londýnských symfonií. Poprvé ve své symfonické tvorbě v ní Haydn předepsal také klarinety. Napsal ji roku 1793 pro své druhé londýnské turné. Premiéra se uskutečnila 10. února 1794 v londýnském koncertním sále Hanover Square Rooms a Haydn ji řídil od klavíru. Vyslechneme ji v podání Německé komorní filharmonie Brémy, kterou diriguje Paavo Järvi.

0: Vyslechli jsme symfonii číslo 99 S-dur Josefa Haydna. Německou komorní filharmonii Brémy řídil Paavo Järvi.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Koncert pro housle a orchestr zkomponoval György Ligeti pro německého houslistu Saška Gavrilova, jemuž je dílo také věnováno. První třívětá verze koncertu zazněla poprvé roku 1990. Ligeti pak skladbu přepracoval a rozšířil do její definitivní pětivěté podoby. Ta byla poprvé provedena 9. června roku 1993, kdy se solového partu ujal Saško Gavrilov za doprovodu Ensemble Intercontemporain pod vedením Pierra Boulléze. Houslový koncert představuje Ligetiho pozdní styl, který je syntézou avantgardních kompozičních technik a tradičnější melodiky. Britský hudební publicista Stephen Johnson jej charakterizoval jako doslova roh hojnosti instrumentálních efektů a kompozičních technik, divoká koláž nálad a barev. V našem pořadu zazní nahrávka s vynikající korejskou houslistkou Hae Sun Kang a souborem Ensemble Intercontemporain, který řídí Pierre Blaise.

0: Dozněl koncert pro housle a orchestr Gerdiho Ligetiho. Solistkou byla Hyesun Kang, ensemble Intercontemporain řídil Pierre Blaise.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Spící krasavice, známá také pod názvem Šípková růženka, je druhým ze tří baletů Petra Iljiče Čajkovského. Napsal je roku 1889 podle stejnojmenné pohádky Charlese Perrolta. Současný ruský klavírista a dirigent Michail Pletňov převedl výběr z této barvité Čajkovského partitury do podoby virtuózní klavírní svity. Vyslechneme ji v podání Daniela Trifonova.

0: To byla svita z baletu Spící krasavice Petra Iljiče Čajkovského v transkripci pro klavír od Michaila Pletňova. Hrál Daniil Trifonov.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Na závěr pořadu se vrátíme ke klasikovi finské hudby Jeanu Sibeliovi. Jeho symfonie číslo 4 A-moll, vznikající v letech 1908 až 1911, se v mnoha ohledech odlišuje od jeho předchozí tvorby. Je úspornější, sevřenější a přináší řadu nových skladatelských postupů. Je paradoxní, že svou nejmoderněji znějící symfonii chápal sám autor jako protest proti tehdejší avantgardě. Její hlubší význam však spočívá především v tom, že vznikala v nelehkém období skladatelova života, kdy podstoupil několik náročných operací zhoubného nádoru v hrdle. Tato zkušenost se odrazila v její mimořádně temné atmosféře a přispěla k tomu, že je dnes považována za jedno z nejhlubších uměleckých stvárnění existenciální úzkosti v symfonické literatuře. Sibelius se však z nemoci zotavil a žil ještě téměř půl století. Symfonii číslo 4 A-moll vyslechneme v podání Göteborského symfonického orchestru, který diriguje Santu Matias Rouvali.

0: Dozněla symfonie číslo 4 a-mol Jeana Sibelia. Jeteborský symfonický orchestr dirigoval Santu Matias Rouvaly. Tímto dílem jsme zároveň uzavřeli dnešní pořad, který pro vás připravil a uváděl Petr Budín.
1: Český rozhlas D-dur. Klasická hudba v digitální kvalitě.

0: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
1: Vážení posluchači, od mikrofonu rádia D-dur vás zdraví Petr Budín. Náš pořad zahájíme předehrou Sen noci svatojanské, kterou Felix Mendelssohn Bartholdy napsal v pouhých 17 letech jako jedno ze svých prvních mistrovských děl. O 16 let později tuto původně koncertní předehru začlenil do scénické hudby k Shakespeareově hře Sen noci svatojanské, která se jí stala inspirací. Vyslechneme ji v podání Londýnského symfonického orchestru, který diriguje John Eliot Gardiner.

0: Dozněla předehra Sen noci svatojanské, dílo Felixe Mendelssohna Bartholdyho. Londýnský symfonický orchestr dirigoval John Eliot Gardiner.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Vespere solennes de confessore, česky slavnostní nešpory o vyznavači, zkomponoval Wolfgang Amadeus Mozart roku 1780 v Salzburku. Je to jeho poslední velké liturgické dílo určené pro salzburskou katedrálu. Mozartovy slavnostní nešpory vyslechneme v provedení sboru a orchestru The English Concert se solisty Barbara Bonney soprán, Catherine Wynne Rogers alt, Jamie McDougall tenor, Stephen Gutt bass. Provedení řídí Trevor Pinnock.

0: To byly Vespere solennes de confessore, slavnostní nešpory Wolfganga Amadea Mozarta v provedení sboru a orchestru The English Concert se solisty Barbara Bonnie Soprán, Catherine Wynne Rogers Alt, Jamie McDougall Tenor, Stephen Gutt Bass. Provedení řídil Trevor Pinnock.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Septet S-dur pro neobvyklé obsazení klarinet, fagot, lesní roh, housle, violu, violončelo a kontrabas napsal Ludwig van Beethoven v letech 1799 až 1800 a od počátku se stal jedním z jeho nejoblíbenějších děl. Vyslechneme jej v provedení francouzského souboru historických nástrojů Le Concert de la Loge, který vede od houslí Julien Chauvin.

0: Septet S. dur Ludwiga van Beethovena přednesl soubor Le Concert de la Loge, který vedl od houslí Julien Chauvin.
1: Český rozhlas D. dur.
0: Dvě orchestrální serenády Johannesa Brahmse můžeme považovat za významný předstupeň jeho symfonické tvorby. Serenádu číslo 2 A-dur napsal roku 1859 a věnoval ji Kláře Schumannové. Skladba je pozoruhodná mimo jiné neobvyklým obsazením orchestru. Chybějí v ní housle, díky čemuž mohou výrazněji vyniknout dechové nástroje. Významnou inspirací se Brahmsovi staly kromě jiných právě Mozartovy serenády pro dechové nástroje. Serenádu číslo 2 A-dur vyslechneme v provedení orchestru dobových nástrojů Orchestre Révolutionnaire et Romantique pod vedením Johna Eliota Gardinera.

0: Vyslechli jsme serenádu číslo 2 A dur v provedení orchestru dobových nástrojů Orchestre Révolutionnaire et Romantique, který řídil John Eliot Gardiner.
1: Český rozhlas D dur.
0: Moteto pro pět hlasů Jesu meine Freude napsal Johann Sebastian Bach pravděpodobně mezi léty 1723 až 1735, patrně pro smuteční bohoslužbu. Svým rozsahem i kompoziční a interpretační náročností by jej bylo možné s trochou nadsázky označit za koncert pro sbor. Basso continuo sice není v partituře výslovně předepsáno, jeho účast se však v Bachově době předpokládala. Moteto Jesu meine Freude vyslechneme v podání francouzského vokálně instrumentálního souboru Pygmalion, který vede Raphael Pichon.